0: Krásne pondelkové ráno, je 6 hodín 47 minút. Vedeli ste, že v rozhlase zvykli byť aj prenosy divadelných hier alebo opier a my si dnes pripomenieme prvý rozhlasový prenos zo Slovenského národného divadla.
1: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Opera Traviata od Giuseppe Verdiho bola prvým prenosom vážnej hudby zo Slovenského národného divadla 3. októbra 1926. Prenos zabezpečovali vtedy všetci technici bratislavského radiožurnálu. Boli až dvaja. Prvým bol Karel Koníček.
3: V divadle den předtím som si prohlídl takzvanou situáciu. Zjistil jsem, že mikrofon dáme na nápovědní budku, budící akumulátor dáme do orchestru a zesilovač s telefonním aparátem umístíme v maličké budce na jevišti, kterou používali také elektrikáři. Druhý technik, ten musel zůstat sedět v kontrolní místnosti a zároveň i naše první hlasatelka ve studiu ve vládní budově.
2: No a druhý z technikov bratislavského radiožurnálu, Ladislav Pospíšil, počúval vysielanie na pracovisku technickej kontroly.
4: Cítim ešte dnes, že som byl veľmi zrušený, iž pri posledních slove hlasatelky Holeciovej prepínáme na Slovenské národné divadlo. Po těchto slovech přepnul jsem na operu. Z amplionu se ozval šum obecenstva a za pár vteřin zvonek telefonu. To mi Karel Koníček oznamoval, že vstupuje dirigent k pultu, šum utichnul a za pár vteřin se ozvaly první akordy předehry.
1: Slovenský rozhlas 100 ročí.